0: Land Gang, takýto retro hit sme mali pre vás na ranú pohodu. Prajeme vám dobré ráno a dnes 30. mája má meniny Ferdinand. Mužské meno Ferdinand má germánsky pôvod a význam mena je smelý ochranca. Tak Ferdinandovia prajeme vám samozrejme všetko najlepšie a posielame aj pesničku, toto je Karel Gott.
1: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.